policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si hurikán, hurikán, hurikán.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, vitajte pri 25 minútach časom overených pesničiek. Prvú nám zaspieva Peter Spálený. Príjemné počúvanie aj všetkých ostatných vám želá Vlado Franc.
2: Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš. Já se k tobě, dívko, nehodím, dlouho spím a do diskoték

zábavu a žít se dne na den pro slávu. Co s tím? Jsem muzikant, tak na kytaru utrnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled. A pak budu muset dál odkráčet jak s tím. Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to fakt, co se zdá je sen. Je ti málem 17 a sbíráš fotky zpěváků a herců zvučných jmen. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím. Do disk

0: jsem muzikant, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled. A pak budu muset dál odkráčet jak stín. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím, a těch pár byl navíc ní.
1: Zdá sa, že Petra Spáleného riadne vystrašil záujem tejto ctiteľky však. A pritom to bola pesnička z roku 1979. No čo, dnes je aj on predsa len už pán v rokoch a z takýchto muzikantských románikov už určite vyrástol. Alebo že by nie? V každom prípade sa radšej takticky povyhováral na dlhé spanie, nadváhu a na čo ja viem čo ešte, ako by mal riskovať dajaký malér. To Peter Naď je iný frajer.
2: Pravdy

0: Ešte na to mám. Nemusíš. Nemusíš sa báť. Kým ty budeš.
1: Budeš.
0: Budeš pri mne stáť. Svet ti ukážem. Pláž v Goa, hory. Román napíšem. Znovu sa stvorím. Všetko dokážem.